0: Uživaj v vikendu z več dobre glasbe na Radio 1.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.